0: ještě. Zakokrhej. Blbečku.
1: Give me

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flétna v žilách hrát.
1: Moje srdce hoří.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škodám si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem
0: nejde. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

0: Jeden.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Bravkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje.

Bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

0: že někdo tu chybí, že z lidí, co ke mně pár mizerných kroků to měli, nepřišel nikdo, všichni nějak zapomněli.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Svou krásnou píšťalu ti dám, hraje 9 tónů na 9 stran, když půjdeš se mnou, lásko má, a když mě budeš chtít.

krásná perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš majový ležák, tomu se umřít nechce.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fine Klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho. Takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse,

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snova.

jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívají, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva.

0: sletí do moře.
1: Bonanza je 10 palců ve skále, bílej potok na kost promrzlej.

Je krátce po čtvrté hodině.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

čaj, je to můj kraj, tam vše vydám. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned, to je pár let. A známí na mě mávají a říkají, tak good day. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hrají. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

jak mi hudbu hrají. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam

Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlel tam do večera.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: pan kníže pozval kejíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod slunám a žoukosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

i ve tmě vidím do nebe, přes tebe i ve tmě.

snad pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou,

mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden a lenivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den.

ani nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za s tebou, nikde za městem, ve stínu jabloní.

kéž mi zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělní. Šel jsem dál tou vůní raní,

na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí lépe rozumím, ač vím, že nejsi má.

bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, zní de facto sporadicky, je jaro.

dávno zbalený pruty prej, se nedovyvinutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám. No a nebo s tebou dám, trochu řeč i ze sebou mám.

sto chutí šlehat vodu dám, svý ženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cize, au, au, ať počítám, jak počítám, si pěknej obraz, já jen rám, rám, rám, rám, rám, rám, rám. Tak teda pojď se mnou, to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Říkala, že se Dagmar jmenuje.

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra,

že se tak máme je. A známe se vlastně pár hodin, ráno se tomu budeme smát.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná Angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje

Trochu křik, trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu ještě jednou.

život. Tak obejmi Marii kabát, ji půjč, odřekněte chlad. Zaplať za oba, stejně dlužíš i víc, než můžeš splatit.

opatrně lehce, jak jemu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zas

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

rukama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme Škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Sázím se, a co chcete, že na světě nejde.

co někde upadly na zem. Chvíli jsme se tomu divili, a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

ti se před dveřma zouvám, pečlivě hlídám svůj sklad, vědomě před váma couvám, já se neumím smát. Pak ještě přijdou

středním topením konečně zavlád pořádek, konečně zmlkly hádky, najednou plno lásky, večery byly krátký.

štu. Zlověc vyhlo dítě, nemělo žádný stání, táhlo je lačně za sebou, zvalo je modrou dlaní. V posteli zbyt

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát, obojí téměř marně.

z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

včely jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů,

oběd. Za málo chvíli máš tu odpověď, pojďte si povídat, beze slov povídat, jen přivřít oči.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Cestou z protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu.

protivína do Těšínova. I co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se křeč.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup,

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi

tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou, na nedělí.

trávu v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí v nedohlednu, kde dny slunečního chrámu v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. Stopy poutníků do svaté země končí.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čes.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tahle píseň pro vás, slečno, bude trochu kostrbatá, snad se řádek řádku nějak poskládá, poskládá, poskládá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

tebe je i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc.

rozhledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají, jakože by chtěli být a vlastně nebudou. O poschodí víš, se láhev otvírá, ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí, pak se chytnou zuby nechty,

vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

co bylo včera, co bude dnes, potom už zítra, neštěkne pes, vítr to odváží.

rváčí, protože jsem King. Na Máchově mácháči se mé obrény namáčí, když učím křehké dámy, vím, co je King.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Ten si nalí se chystá ulehnout.

A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase mě.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na voči,

zase v tom lítá, prázdný sny mám a trochu toužím, tajemnou chvíli mám.

vady bláznivých vlastních přání. Berou mi sílu, když se ohlíží.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jako kočka, co schoulená je v rámu, a jak sní o myši, tak stejně tiše vrní, jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu, a další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají. Kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu. A další promarněný hodiny, kdy skla plapat a delíry.

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: rákosí blíž kraje.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hraje.
1: Nechceš chlebíček.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: Večírek jedna báseň.
1: Divé mechy.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě.
1: Puškvorce.
0: Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny. Zrývej mne, zrývej nekonečno.

0: taky.
1: Seberte mu brejle!
0: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
0: Vypadni!
3: Surové křiky!
0: Dveře jsou tam.
2: Odcházím smrtelně raně, v hory snu, v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou noc.

情。

lůzko, třeba ze samoty, nebo jen tak. Až začneš v labirintu cest, týdny a měsíce si plést, až ti vítr tvojí blízkou jednou prožene chluť moře,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Mán vodu psát, tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech violetí, brilantovou zeleň polknu, oči změknu, párou z konvic, za slunění nechty zlomím, za vlasem vlas, vlasem zkosím.

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru, prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

neodjížděj a zůstaň s námi, vždyť vodní dělo pán.

0: ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
1: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
2: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele, to ti ale těžko někdo uvěří, když

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Můj kraj a šmlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá dým. Pak suchým listím vůně vody, suchou travou, kdo z vás to ví, i podzimem náš

Dal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
0: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolik

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

podvaz a žádný zážitek. Holky na mě koukaj, jak na starý nábytek. 40 za mnou a pořád větší hic. A z rodičovských peněz už nezbylo mi nic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

čeho se bojíš? Velké vážné smrti, z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí,

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít,

že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

Trápí čas, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu. Svět se hemží v hodu kvasu, v

soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se, až slunko dá nám den.

0: kol ohně hop ej.
1: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství. Jak se ti spíš,

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptám, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš,

0: chvíli zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky.

oběma ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

oken sirné knoty a na křidový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce,

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, zapadní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu
1: a na 14 pět.
0: Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není, a doma by u

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy Blažek a syn.

ta je moje. Je půlnoc, spát mi nedá, svítí do pokoje. Svítí jak lampička nad mým psacím stolem. Zastav se, příteli, jestli půjdeš kolem. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic nevím.

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánu.

je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

spoděná do srpu. Pokládá na zem všechny bolesti, svý divoký skalky. Oděná do můžek, přistřihává cesmínám všechny zvrhlý myšlenky na včely.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly.

za tvými okny planou nepokoje. A je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí.

S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

chceme. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

Na černé větvi bílý květ prší a není možné nevidět.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již, my květy

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

co každý z nás měl rád. Proč s tím se máme rozejít bez víry na návrat? To není

trochu poplakává, muž s tváří věkem s oranou. Vrásky jsou brázdy na polích a ten muž s nimi zápolí.

když bojíme se stáří nenávratna. Až po nás hasne.

A já cestou domů potkal jsem touhu s pokorou. Dva stíny unavených dam. A já jen vykřik

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský decek.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas mihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vzal jsem ti brácho a na úřad psaní šel dál. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal, tresky v balíku pro psy a

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti slavnosti umělých květin. A potom

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Bobu. Budiky, budiky. Bublik. Dej sem ten dublik. Dítě, chytím tě, přeškolím tě.

dal na Ruska jsem mordoval. Nepřem agent CIA, jsem nebezpečný a ten zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

dětem. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, tce, nej. Žlíce jeho světa, spojte se!

0: Slečno, počkejte prosím na chvilenku. Slečno, no co to máte za halenku? Slečno, vždyť máte vnady téměř venku. Slečno, vy nenosíte pod prsenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu táhle v šenku. Slečno, dáme si třeba vína sklenku. Slečno, za odměnu mi na účtenku. Slečno, orazítkujte svoji rtěnku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku. Slečno, jste extra formát na nástěnku. Slečno, vy máte ale krásnou fenku. Slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku. Slečno, klidně vás pozvu na roštěnku. Slečno, ten stud nechte na dešti venku. Slečno, vždyť nenosíte dávno plenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku. Slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku. Slečno, jen držte pevně tu svou fenku. Slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku. Slečno, s vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Škaredý holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásný kamarádky, a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

ráno, co by byl život bez trampot. Řeknou ti, hele, zmys a zanech řečí, nestojím o tvý ohledy. Škaredý holky,

po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Vítčí představy ty odplouvají do dála, to, co se mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock'n'roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec, k němuž mám tak blízko. Zase nic.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo okročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle. Jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, 3 body.

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka,

tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do ní spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

Čas do klusu se dává, osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva, v nádražním bufetu

Ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem.

Kopeta může s klidem v minutě na místě, kde stála teta, nechat plavat labutě a tu tetu jednou větou na Venuši zanese. A Venušané s mojí tetou budou samá recese. Hej! Venušané s mojí tetou budou samá deprese. Neboť tetička jim řekne fóry, co by jinde neřekla, upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla, a v každé buchtě bude skryt.

0: Vnášet smutek do duší, blbost bude nad planetou vnášet radost do duší.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

písničky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

Dal jsem ti brácho a na úřad psaní šel dát. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Sváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní. Otočím řeky proud,

a nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění. Na břehu sedí rybář, očima koulí.

Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží. Volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid na duši smutek.

0: kolik už šancí ti život vzal. A přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní. Tak nemáš nic, když sny se splní. Tak nemáš nic.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí, pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí, hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlák, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály a

Stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

daleká. Vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme.

hostem v příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač naš napojí tiše, jsou všude kolem.

je to hned v přízemí naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet.

neštěstí, hříchy od dětství až do prosektury, životní kréda většinou zbytečný a po nevěře splí. Do klubu odložených milenek jsou tyhle dveře, všechno si prohlídni,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fine klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho. Takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse, Jimmy

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela, taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let a moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tedy zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, gitara, Dan Bednář a Mr. Mandela.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

0: to vidíš.
1: Pot ti stéká do očí.
0: Pořád ještě něco chybí.
1: Možná jiskra přeskočí.
0: Možná jiskra přeskočí.
1: Možná.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých

Třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

by od zítřka už jenom hustěli. I tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bazilejské před čantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech.

0: bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždycky, když si vídem s Marian.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymýšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby. Je večer.

Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

my to spolu dotáhneme. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut.

městě. Vedem přes pustý sad až čarobnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

šeptají a pařezy svítí, loučí se světlovým budoucích vojí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí, nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety,

mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví

Nad obzor vyfukuje houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie. Takové bylo dětství, je v tahu chvála Bohu, a já mám vlastně štěstí, že co chci dělat mohu. Kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měsi. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

Nevím, co to tenkrát vělo do mě jednou takhle nad ránem. Podívat se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Odněkud

Po opici rozlížím se kolem, co bych sebral, co nacpat do svýho zlodějskýho vaku, ale tolik divných krámů, co se tu váží.

přechodu podvědomě, tak rychle pryč, než se probudím a zjistím, že vykrádám sám sebe ve svým vlastním domě, ve svým vlastním domě, že vykrádám sám sebe.

dovolej mi, pane generále, abych je stivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazy, už se nespraví. Vždyť i na klinikách lékaři, když slaví, tak připíjejí hlavně na zdraví. Co by řekl můj nadřízený z práce, den, když mě pět minut nevidí? Hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný,

slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice,

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika. Byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, copak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká, má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem.
2: Naše loď slavná a proslulá, na moře širé

tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Pan Bušek spí, už si tě neohlídá. Budeš má, dnes noci budeš jen.